0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

Kdo jsem já, člověk, co chodí po zemi? Kdo jsem já, dýchám a žiju písněmi? Kdo jsem já, který po cestách klopítá? Kdo jsem já a kam se vlastně?

voda. Kdo jsem já, ta otázka můj klid nahlodá. Kdo jsem já a jaký má smysl tady žít? Kdo jsem já?

Když vzpomínky se vrací, tak u srdce mě sevře ten zvláštní pocit. Čas prý rány hojí, ale někdy mu to trvá a já musím prosit. Bych zapomněl na vše, co bolí. Ale vím, že mnohé sám jsem si zvolil. Když vzpomínky se vrací, ty černé jako havran,

je nade mnou, protože mě pomazal kázat evangelium chudým. Poslal mě uzdravit lidi zdrcené v srdci, kázat propuštění zajatým a prohlédnutí slepým. Propustit zdeptané na svobodu a kázat Pánovo milostivé léto.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
0: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

Bere se někomu z vás zle, ať se modlí. A je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Neboť velikou noc má vroucí modlitba spravedlnosti.